0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.

Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostica do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvyky, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa? Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
2: další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. Všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. Pa ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa ne, jenom my Židi.
1: Crazy Radio.

0: Mezi rádio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Došli sovětští vojáci za tým Baču a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včí oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you? Straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. června, slaví svátek Bruno. Jméno Bruno má germánský původ a znamená hnědý, což je často spojováno s barvou medvědí srsti. Všem Brunům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

bezmocí otroků. Poute schovává občan svobodný.

jizva krvavá, oči se otevírají, s obtížemi v zajetí předsudků. Láska uvada, ale dáme rozdílné na místo sjednocení. Vlastní tíha zas na nás dopadá.

je všechno v pořádku v tom našem okolí. Pod teplou peřinou dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

Sila. Ripe Tommy. Pojď sem, dám ti silu. Správný obsah v tejto forme, bro, daj mi chvíľu. Zastav.

0: přijde chlap do francouzské restaurace a teď si tam dává koňaky francouzský a zleje se tam jak motýka. A přijde vrchní a přejete si platit. A on říká, prvnišní, berete i perly. On říká, no tak perly samozřejmě bereme. Tak mi přineste tři už 30 a držte mi palce.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Tancoval voják se Slovenkou a povídají sečno, vy jste perla. Ona pájí mě perla, to čižma vrzla.

Vrtlo prm.

přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mně už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, nerad bych ji nějak zklamal, mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte, a on, je takhle, no jo, tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo. Třikrát za sebou, akorát ta ostuda na té ulici. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum infa.
3: Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

radě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: o smrti, se kterou smířit nejde se.
1: O
0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informací.

Přišel k doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou mouchu? No pán, vidím, pán, víte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo jak. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

0: 的。
1: Dej tři ledy neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. června, slaví svátek Bruno. Jméno Bruno má germánský původ a znamená hnědý, což je často spojováno s barvou medvědí srsti. Všem Brunům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně

0: děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojď, Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad? On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Odbyla 7. hodina.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Crazy Radio. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum

Prosím tě, dej mě tvoje číslo. 604 423 883. No je, no já jsem vždycky toužil potom mít tvoje číselko. A Mirku, ty to říkáš jenom tak? Ne. Mireček nikdy neříká nic jenom tak. Tak já ti když tak brnknu, hodím drát a můžeš se stavit a koupím klgačku, půjdu do špáru, tam to je nejlevnější a budeme se dívat na porno. No já nic takového nemám. Tak si dotáhneme nějaký kurvy. Proč? Já už tam budu. Ty jsi docela pěkný zajíc. Tak se někdy...

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: A tak jde krysař.
1: Svou cestou dál.
0: Svou cestou dál.
1: Jednou se zastaví.
0: Jednou se zastaví.
1: Aby zas hrál.
0: Aby zas hrál.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
5: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: You don't even have to like me, but you will respect me.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou přešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.
2: Maximálně fan.
3: To je Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: prodejny v Jindřišské ulici, říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. června, slaví svátek Bruno. Jméno Bruno má germánský původ a znamená hnědý, což je často spojováno s barvou medvědí srsti. Všem Brunům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: je sexuologický školení a ten sexuolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, spočítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady, prosím vás, někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které se vyšplhají na krásných 25 až 30 stupňů Celsia, takže plavky a pořádný krém jsou nutnost, ať už se chystáte k bazénu nebo jen tak vyvětrat to svoje nádobíčko. Na severovýchodě sice hrozí místní přehánky, ale to by nemělo zkazit náladu ani těm, co si chtěli užít piknik v parku, kde možná potkají nějakou tu roštěnku v kratoučkých šortkách. Od pátku se začne mírně ochlazovat, takže ti, co si chtějí užít poslední tropické dny, mají dneska ideální šanci.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Crazy Rádio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Ok.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum info.
4: Maximálně fan.
5: To je Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.

Každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu.

0: bisschen, my darling, merci señora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye baby blonde, ty liza money, ty satasit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Maximálně fun, maximálně fun, great.

0: byla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. června, 11 hodin dopoledne. V Jevíčku museli hasiči včera řešit opravdu libovou patálii, když se na silnici vysypalo několik tun kuřecího separátu. Místo asfaltu tak místní měli rovnou drůbeží vahení lázeň, ze které by se prý dala klidně i omáčka na nedělní oběd. Snad si nikdo nepřinesl rýži a nezačal hodovat přímo na místě, to by byl teprve smrad.
5: Kultura.
6: Na české kulturní scéně to opět vře, a to hlavně díky novému divadelnímu kusu Haló, tady máma, kde tchýně zřejmě usoudila, že její synáček potřebuje permanentní dohled, i když už má dávno vlastní šťabajnu. Tahle bláznivá hudební komedie slibuje hotové peklo plné smíchu a situací, které zná snad každý, kdo má doma tak trochu dominantní matku. Takže jestli máte nervy ze železa a rádi se smějete cizímu neštěstí, tohle je přesně pro vás, aby se váš vlastní život nezdál tak hmupojidný.
5: Sport.
6: Krásky českých fotbalistů to pořádně rozjeli v plavkách a ukazují, že i mimo trávník je na co koukat. Manželky a přítelkyně hvězd jako Ladislav Krejčí, Patrik Sčick či Adam Hložek se předvedli u vody a pánové, je to prostě pastva pro oči. Nezbývá než doufat, že je jejich miláčci nenechají moc dlouho samotné.
5: Doprava.
6: Na D1 dnes ráno to byla jízda spíš pro otrlé, nebo spíš pro voaury. Kolonu prý způsobila skupinka nadšenců, co se uprostřed vozovky rozhodla pro spontánní ranní stretching, ovšem v rouše Adamově. Policisté to řešili s údivem i ruměncem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám počasí moc nepřálo, občas sprchne, takže deštníky z kabelky nevytahujte jen kvůli sexy letnímu deštíčku, ale hlavně ať vám nezmoknou vlasy. Teploty se budou potulovat kolem 15 až 19 stupňů Celsia, ideální na lenošení, a ani zítra to nebude žádná hitparáda, čekejte podobné peklo s teplotami kolem 16.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Česká kultura dobývá Brusel, kde se koná Czech Street Party 2026. Místní prý už tančí na české hity a zkouší, jestli je české pivo lepší než to belgické. Kdo ví, třeba se tam najde i nějaká ta letní láska u stánku s trdelníkem.
5: Sport.
6: Hokejista Martin Nečas udělal velký krok mimo led a po sezóně konečně poklekl před svou láskou Nikky. Jak se provalilo, na její ruce teď září pořádný prsten za Mailand, takže víme, na co šly penízky z NHL. Doufejme, že ho nový závazek neuspí a na ledě bude stejně ostrý jako při výběru klenotů.
5: Doprava.
6: Takže, šoféři, pokud dneska jedete z Plzně na Vary, připravte se na nervy drásající zážitek u Toužimy. Oprava silnice i lomítko 20 tam totiž způsobuje pořádný kolony, provoz je řízen semafory a čekání se táhne i na desítky minut. No a tahle sranda, co vám sebere 15 až 20 minut času, potrvá zhruba až do září.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes i zítra nás v celé republice čeká oblačnost s přeháňkami a teploty se vyšplhají na příjemných 14 až 19 stupňů Celsia, takže žádné to žhavé slunce na odhalené zadečky, holky. Ideální čas zalézt pod deku s někým teplým, nebo se alespoň podívat, jak to dělají ti, co mají doma vyhřívanou výřivku, vysmolaři.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. Oni pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivej závit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. června, slaví svátek Bruno. Jméno Bruno má germánský původ a znamená hnědý, což je často spojováno s barvou medvědí srsti. Všem Brunům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
5: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
6: V okresním fotbale se nedávno udál nevídaný kousek, když v jednom týmu bok po boku nastoupili otec a dcera, což je v soutěžním zápase vážně poprvé v české historii. Holt rodinná pouta na trávníku jsou silnější než kdy dřív, a někteří si teď možná říkají, co všechno se tam v té Kutné Hoře vlastně děje. Doufejme, že dcera tátu na hřišti moc neprudila, to by pak doma mohl být slušnej fičák.
5: Doprava.
6: V Praze se v minulých dnech policie pěkně povozila za všemi, kdo jezdí na dvou kolech, ať už na motorce, nebo třeba na elektrokoloběžce. Nejčastěji se prý jezdilo s technicky nezpůsobilými stroji, takže si asi leckdo myslel, že to jeho prdítko s upadlým zrcátkem projde bez úhony. Nyní ale mají všichni o čem přemýšlet, než se zase na silnici vyřítí s polonahou spolujezdkyní a nefunkčním blinkrem.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami na většině území a teploty vystoupají na příjemných 15 až 19 stupňů Celsia, takže žádné to pekelné vedro, při kterém se potíte i v tangách. Zítra se počasí moc nezmění, počítejte se zataženou oblohou a občasným deštěm, s denními maximy kolem 15 až 19 stupňů, prostě ideální den na mazlení pod dekou, jak předpovídá i lidová moudrost o medardově kápě.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: přijde chlap doktorovi a říká, pane doktore, mě už je 42 a já jsem teda v životě se ženskou nic neměl a teď jsem našel takovou žábu, víte, a nerad bych jí nějak zklamal. Mohl byste mi nějak poradit, jako on, člověče, ve vašem věku to už se blbě, ale pojďte se podívejte, tam je na rohu ty psy, vidíte? A on, je takhle, no jo. Tak jo, tak já to teda vyzkouším a přijde druhý den a říká, no pane doktore, super, moc jste mi poradil teda. Spokojenost na obou stranách, jo, 3x za sebou, akorát ta ostuda na té ulici.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum in-

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Rád. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio. Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Rádio.

0: Fantasy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. června, 14. hodina odpoledne. Lidi se tak moc zasekli na TikToku a Reels, že už zapomínají na základní lidské interakce, třeba si v hospodě objednat pivo, aniž by u toho scrollili na mobilu. Prý se nově zavádí speciální detox zóny, kde vám obsluha s úsměvem zabaví telefon a donutí vás mluvit s živými lidmi, a to už je co říct, aby se člověk zbavil téhle digitální kurvy. Holky pak venčí psi s vodítkem v jedné a vibrátorem v druhé ruce, prostě nová doba.
4: Ze společnosti.
5: Takže, milí posluchači, pokud si myslíte, že vaše drahá polovička pořád civí do mobilu, máte pravdu, třetina Čechů si vesele posílá lechtivé zprávy, no jasně, sexting frčí. Nejvíc se v tom vyžívají mladí mezi 18 a 29, takže kdo by čekal, že starší ročníky budou digitálně cudnější, má smůlu. Polovina z nich si dokonce posílá i ty žhavější fotky a videa, takže na nudný večery s křížovkami můžete rovnou zapomenout.
4: Kultura.
5: Hoštice ožijí o víkendu pořádnou dávkou nostalgie a smíchu. Na zámku se totiž chystá 90 růží pro Helenu, velkolepá oslava nedožitých 90 herečky Heleny Růžičkové, která uměla bavit diváky jako nikdo jiný. Návštěvníci se mohou těšit na legendární scény z jejich filmů, originální kostýmy a spoustu vzpomínek na ženu s velkým žet, jejíž smích je dodnes nakažlivý.
4: Sport.
5: Mistrovství světa ve fotbale už je v plném proudu a hned na úvod se nám Češi postarali o zábavu, když jejich autobus před stadionem zablokoval silnici, takže někteří hráči museli na plac cupitat po svých. Aspoň se před zápasem pořádně protáhli, což je lepší než nic, když se jim pak na hřišti moc běhat nechce. Doufejme, že jim to trenéři započítají do povinné rozcvičky.
4: Doprava.
5: Dnes ráno se na D1 u Brna stala taková zajímavá nehoda, kamion tam vjel do dálničního pásu a vysypal celou nálož nafukovacích panen, takže se řidiči kochali nejen zdržením, ale i pohledem na stovky gumových krásek roztroušených po silnici. Někteří to prý vzali jako výzvu a pokusili se pár kousků zachránit, což celou situaci ještě víc zkomplikovalo. Policisté se nakonec museli pořádně otáčet, aby místo uklidili a uvolnili průjezd pro ty, co spěchali do práce a nebavilo je čumět na umělé lásky.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Českou republiku dnes ještě potrápí přehánky, jako by se příroda nemohla rozhodnout, co si oblékne, s teplotami kolem 15 až 19 stupňů. Zítra se počasí umoudří jen částečně s podobnými teplotami, ale na víkend už se připravte na pořádnou dávku tepla. Rtuť teploměru vyšplhá až k příjemným 22, na Moravě klidně i ke 24, takže se nám začne běhat.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Širém poli, studáreče!

0: vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: byla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. června, 15. hodina odpoledne. Bývalý fotbalista Petr Švancara se svěřil, že testosteronu má na rozdávání a stačí, aby se manželka ohnula k myčce, a už je to tam, kde to má být. Kde který chlapák by mohl závidět tenhle elán i po letech, co si budeme povídat, taková domácí romantika je zkrátka k nezaplacení.
4: Ze společnosti.
5: Here je zpráva ze společnosti. Herečka Hana Gregorová si v jednom podcastu nebrala servítky a zavzpomínala na dobu, kdy prý v divadle nikoho nepřekvapilo plácnutí po zadku. Navíc prohlásila, že čím škaredější herečka, tím je talentovanější, čímž zvedla ze židle nejen hnutí meto. No, hold některá léta už se prostě nevrátí.
4: Sport.
5: Už i fotbaloví fanoušci v Česku si občas lámou hlavu, co se to na hřištích děje, když se sudí ohání kartami jako DJ na technoparty. Jeden obzvlášť horlivý rozhodčí prý v okresním přeboru udělil tolik karet, že by s nimi mohl hrát Pexeso. Místní komentátor pronesl, že takhle vyloučených borců neviděl ani na srazu ex-manželů v Las Vegas.
4: Doprava.
5: V Ústeckém kraji si jeden borec na koloběžce spletl chodník se závodní dráhou a sejmul nebohou seniorku, která po střetu skončila v nemocnici. Policie už zase apeluje na tyto rychlíky, ať si pamatují, že koloběžka není raketoplán pro chodce. Hold, některým prostě nedochází, že na chodníku se má jezdit opatrně a ne jako prase.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně

Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. června, slaví svátek Bruno. Jméno Bruno má germánský původ a znamená hnědý, což je často spojováno s barvou medvědí srsti. Všem Brunům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Kizzy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. června, 16. hodina odpoledne. Česko se pomalu, ale jistě chystá na letní sezónu a s ní, světe div se, i na plnou sezónu, prdelářů, v tuzemských rybnících. Počasí sice ještě úplně nenabádá k sundání plavek, ale někteří jedinci už mají své bazény dávno plné a trénují pod vodou dechové techniky, co jim pomůžou přežít letní koupaliště plné křiku. Takže pokud plánujete výlet k vodě, raději si pořádně zkontrolujte kvalitu vody a hlavně, kde se zrovna nachází ten největší kašpárek.
5: Ze společnosti.
6: Český terminátor Carlos Vémola zažívá fakt drsný týden, protože úřady mu s úterním rozbřeskem sebrali milovanou lvicí Elsu z jeho, Vémolendu. Věc, který je zvyklý krotit soupeře v kleci, teď krotí spíš vlastní vztek a jednání úředníků označuje za šikanu, což chápu, odebrat lva je prostě svinárna. No nic, Terminátor teď asi bude muset trénovat na zahradě s Čivavou, dokud se Elsa nevrátí domů, což bude jistě stejně divoké jako jeho zápasy.
5: Kultura.
6: Kdo by to řekl, že i dřevěný kluk může slavit stoleté narozeniny s takovou parádou. Plzeňský festival loutkového divadla Skupova Plzeň totiž připravil pořádnou jízdu k poctě legendárního Hurvínka, který se na pódium hrne pořád s vervou, jako by mu bylo 20. Žádná krize středního věku, jen spousta špásu a drátků.
5: Sport.
6: Šušká se, že hokejista Martin Nečas poklekl před svou dlouholetou partnerkou Nikolou Mrtlovou, o čemž se influencerka i hned podělila na sociálních sítích. Kromě zásnub si Nečas navíc pojistil pohádkový plat 8letým kontraktem, čímž se stal nejlépe placeným českým hokejistou. Že by se teď jeho protějšek po boku milionáře v NHL dočkal pohádkového života, zatímco my si budeme muset vystačit s cenou piva na stadionu.
5: Doprava.
6: České silnice dnes opět ukázaly, že nervy z oceli jsou potřeba víc než kdy jindy, když se D1 u Brna směrem na Prahu zablokovala kvůli karambolu nákladňáku a osobáku, takže levý pruh ani nehnul. Lidi tam teď čumí na zadek aut před sebou a přemýšlí, jestli ty jejich spolujezdkyně stojí za to zdržení, nebo jestli radši neměli zůstat doma. Někteří by si asi dali panáka, kdyby řídili dřív.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká zpočátku polojasná obloha, která se ale od západu zatáhne a odpoledne se v Čechách objeví slabé přehánky, takže kdo se chystá ven, ať si raději vezme deštník, nebo si najde někoho, s kým se může podělit pod jedním. Denní teploty se vyšplhají na 15 až 19 stupňů Celsia, kdežto v noci se rtuť teploměru zastaví u 12 až 15 stupňů. Zapomeňte na opalovačky, ale na romantické večery to bude jak dělané.

zatýká do francouzský prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

Kluk. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Tak bacha, milí posluchači, zdá se, že třetina Čechů si libuje v lehtivých zprávách. Očividně jim nudný život nestačí, takže si navzájem posílají fotky a videa, co by jim na úřadech asi neprošly. Inu, digitální romantika má hold své specifické kouzlo, a tak to má být.
5: Doprava.
6: Kdo míří na pražské letiště, ať si pospíší, protože dálnice D1 se u Ostravy mění v jednu velkou šikanu kvůli opravám a na letiště samotné se valí kolony, takže policie doporučuje MHD, pokud nechcete přijít o dovolenou. Jo a taky pár aut se po republice opět rozhodlo, že si to dneska rozdají, takže pozor na plechy. Držte si volanty, bude to zase zajímavá šichta.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes odpoledne a večer se v Česku budeme potýkat s proměnlivou oblačností, občasnými přeháňkami a místy i bouřkami, takže hlavně si, milé dámy, nezapomeňte vzít s sebou deštník, ať vám to nerozmaže řasenku. Denní teploty se vyšplhají jen na 14 až 18 stupňů Celsia, takže žádné erotické dusno nás dneska opravdu nečeká, přes noc se pak ochladí na 5 až 9 stupňů. A zítra, pátek, nás čeká podobná přehlídka mraků a deště s maximy kolem 13 až 17 stupňů, takže mokré boty budou spíš pravidlem než výjimkou.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Minimum info. Maximálně.

až letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě. A říká, jo, já už jsi ráno uprd, he, tak to nedělej, já volám z Tokia.
1: Maximálně fun!

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: jednu stoupá.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

dva cigáni seděli a říká, a ty, Deško, ty viděl jsi film Cikáni jdu do děbe? Pa, neviděl, ale viděl jsem film Cikáni jdu do roboty. Pa, tak to jsem zase neviděl já, lebo já na vědecko-fantastické filmy nechodím.

0: Easy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. června, 18. hodina podvečerní. Právě teď probíhá v Česku masivní invaze grilovacích expertů do supermarketů, kde se rve o poslední kusy marinovaného masa, jako by zítra nemělo být. Někteří jedinci prý dokonce předstírají, že hledají ztracené děti, jen aby se dostali k akčnímu rožnění dřív než ostatní. No a aby toho nebylo málo, tak meteorologové už týden straší s deštěm, ale pak svítí slunce a jen se smějou, jak blbou mi taháme deštníky v největším péřáku.
4: Sport.
5: Fotbaloví fanoušci v Česku si můžou oddychnout, jelikož se zdá, že národní tým konečně našel formu, i když se přitom někteří hráči na trávníku potili jak prasata. Pár borců z ligy si pak s sebou na soustředění údajně přivezlo i své nové známosti, což prý koučovi DMH moc nevadí, pokud se výsledky dostavují. Očekává se, že na nadcházejícím turnaji předvedou kluci parádní výkon a ukážou, že jim ta hra ještě jde.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková klasická letní loterie, s maximálními teplotami kolem 18 stupňů, takže nic moc na opalování, leda byste si chtěli užít pár kapek na kozy. Přehánky a lokální bouřky s námi budou flirtovat celý den, ale večer se to snad umoudří, abyste si mohli v klidu ubalit jointa, a zítra se bude dráha slunce pohybovat mezi 10 a 17 stupni.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Crazy Rádio, minimum muziky.

Tohle to je banjo. A tahle věc je nahá. Najednou lítáš nad vodou a ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou a splývají naše těla přímou, proučí s podkolou, svítí lice hrnou a lejtá prcky zvedá.

Hey now, pravče spadkala a zvíkul důl cernou a mouta praskej zmena, bebe.

je 333 minou a výběh jinou a končí Nirvánou a láska vzej zvedá, jo, jo, jo.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: To takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. No, výborně, Pepíčku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepíčku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
2: V krabici.
1: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
2: Taky v krabici, ale větší.
1: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
2: No, rodiče spějí na posteli.
1: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
2: peřinou se přikrývají.
1: No, výborně. A v té peřině je co?
2: No, peří.
1: Výborně, Pepíčku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
2: Sáno.
3: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

danse avec moi. Suis mes pas.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. června, slaví svátek Bruno. Jméno Bruno má germánský původ a znamená hnědý, což je často spojováno s barvou medvědí srsti. Všem Brunům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si zdal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec. Sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče. Vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatého. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. června, 18. hodina podvečerní. Právě teď probíhá v Česku masivní invaze grilovacích expertů do supermarketů, kde se rve o poslední kusy marinovaného masa, jako by zítra nemělo být. Někteří jedinci prý dokonce předstírají, že hledají ztracené děti, jen aby se dostali k akčnímu rožnění dřív než ostatní. No a aby toho nebylo málo, tak meteorologové už týden straší s deštěm, ale pak svítí slunce a jen se smějou, jak blbou mi taháme deštníky v největším péářáku.
4: Sport.
5: Fotbaloví fanoušci v Česku si můžou oddychnout, jelikož se zdá, že národní tým konečně našel formu, i když se přitom někteří hráči na trávníku potili jak prasata. Pár borců z ligy si pak s sebou na soustředění údajně přivezlo i své nové známosti, což prý koučovi DMH moc nevadí, pokud se výsledky dostavují. Očekává se, že na nadcházejícím turnaji předvedou kluci parádní výkon a ukážou, že jim ta hra ještě jde.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás čeká taková klasická letní loterie s maximálními teplotami kolem 18 stupňů, takže nic moc na opalování, leda byste si chtěli užít pár kapek na kozy. Přehánky a lokální bouřky s námi budou flirtovat celý den, ale večer se to snad umoudří, abyste si mohli v klidu ubalit jointa a zítra se bude dráha slunce pohybovat mezi 10 a 17 stupni.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pán, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pán, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no. A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.

0: Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. června, 20 hodin. V Podyjí se stala doslova koňská událost. Tamní hřebci totiž dostali neodolatelnou chuť na holky a zdrhli ze svých pastvin, které teď zejí prázdnotou. Zřejmě to měli naplánované do detailu, protože se to stalo před pár dny a jejich touha po lásce byla silnější než ploty, takže dámy, pokud někde potkáte zamilovaného koně, víte, co se děje.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že i koně mají občas potřebu vyrazit za dobrodružstvím, protože hřebci z Národního parku Podyjí zbalili kufry a vypravili se za holkami, takže jejich pastviny teď zejí prázdnotou. Evidentně i koňská populace potřebuje občas vypustit páru a užít si trochu té jarní romantiky, nebo co to tam dole v Podyjí hřebci dělají. Uvidíme, jestli se vrátí s nějakými pořádnými koňskými drby nebo rovnou s rodinnými přírůstky.
5: Kultura.
6: Náš věčný rošták Hurvínek, ten kluk dřevěná, slaví kulatých 100 let, a to se musí oslavit. Jubileum v Plzni otevřeli výstavu, kde prý najdete i přísně střežené loutky, tak snad si ho nenechali ani na vteřinu o samotě s Máničkou. Kdo by to byl řekl, že tahle ikonická dvojka s Pejbla s Hurvínkem bude bavit celé generace a dokonce se podívá i do vesmíru.
5: Sport.
6: V okresním Přeboru se dějí věci. Útočník místního týmu z Kozojet prý po vítězném gólu slavil tak vehementně, že si na hřišti roztrhl trenýrky, což diváky, hlavně ty něžnějšího pohlaví, náramně pobavilo. Hlavní rozhodčí pak musel řešit nečekaný, exhibiční výkon, s červenou kartou za nesportovní chování a lehkou neúctu k odívání.
5: Doprava.
6: Řidiči na D1 se dnes museli obrnit trpělivostí, když u Brna z kamionu vypadla paleta nafukovacích panen, což způsobilo nejen zácpu, ale i několik kolizí kvůli zjevně roztržitým pohledům řidičů. Policisté se nakonec usmívali, když místo zajišťování nehody sbírali z dálnice gumové krásky, zatímco někteří jedinci se je snažili nešťastně zachránit do svých aut. Naštěstí žádná velká bída, jen pár pomačkaných plechů a spousta humoru pro dnešní odpoledne.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra si deštníky a úsměvy raději nechte po ruce, jelikož nás čekají přehánky a teploty se vyšplhají jen na zhruba 10 až 17 stupňů Celsia, což je tak akorát na to, abyste si zalezli pod deku s dobrou knížkou. O víkendu už se ale vyjasní, rtuť teploměru se vyšvihne k příjemným 20 až 25 stupňům, takže si klidně vytáhněte ty minisukně a kraťasy, ať se na vás chlapi můžou pokochat.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

Minimum muziky, maximálně fun. To je Crazy Radio.

tak si v pohodě kráčím temnou ulicí. Vedle se perou dva rváči, ne česky mluvící. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec blil. Pak kulka přiletěla a někdo mě zastřelil.

prostor pro slepičí kvoč. Měl jsem si dávat pozor, možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům. Pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny, tak radši zůstat.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Miky! Maximálně fun!
1: I'm

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. června, 21 hodin večer. Lidi už začínají dost šílet z tropických veder, a tak se na koupalištích prdelky jen hrnou, zatímco hospody hlásí nával žíznivých hrdinů. Ti sice za chlast utratí majlant, ale aspoň si ušetří spálená ramena, a některým prý to žhavé počasí pomáhá i s jiskřením pod peřinou. Holky, bacha na ty letní románky, ať to pak nekončí u zmrzliny a slz v horkém odpoledni.
5: Ze společnosti.
6: Tak to vypadá, že počasí si z nás v červnu dělá regulérní prdel, nejdřív tropické PA řáky a hned na to se ochladí, že by jeden nasadil zimní fusky. Meteorologové prý čekali teplotně průměrný měsíc, ale příroda se na to očividně vykašlala a rovnou nám to přepnula z léta na podzim. Kdo si myslel, že vytáhl kraťasy na celou sezónu, ten se spletl a může je zase strčit do skříně.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká oblačno až zataženo s přeháňkami po celé republice, takže ideální den na hříšné hrátky doma, protože venku to bude na deštník. Teploty přes den vylezou na 14 až 19 stupňů Celsia a v noci si užijeme chladnějších 4 až 10, tak ať se máme k čemu tisknout. Žádné opékání bustů pod širákem to sice nebude, ale na pořádnou horkou čokoládu s něčím ostřejším je to počasí jako dělané.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
4: Minimum muziky. Minimum

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: posluchači, Průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
4: Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se bohu švihne.
1: Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte a tam je pro začátek doporučení kloktat hovna.
2: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. června, slaví svátek Bruno. Jméno Bruno má germánský původ a znamená hnědý, což je často spojováno s barvou medvědí srsti. Všem Brunům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 11. června, 22 hodin večer. V pražském metru se včera večer strhla epická mela o poslední sedadlo, přičemž jeden starší pán, který se tvářil, že zná celou vládu, dostal takovou nakládačku, že mu lítaly trenky až na Karlák, a to jen kvůli prázdné flašce rumu. Nejdřív ti kreténi kradou a teď se ještě perou o místo pro ztroskotance, no to je fakt na hovno.
4: Doprava.
5: Pokud se chystáte na dovolenou z pražského letiště, připravte se na pěkné peklo, protože přestavba křižovatky Aviatická způsobila takový dopravní kolaps, že si možná nestihnete ani koupit kafe, natož odbavit let. A i jinde po republice je to občas na posrání, například na D1 se jeden šikula rozhodl tlačit porouchanou dodávku po dálnici, což policie fakt nedoporučuje, pokud nechcete skončit jako placka. Takže hlavně klid a dostatek času, nebo prostě zůstaňte doma a ušetřete si nervy i benzin.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
0: Crazy Rádio.

0: Seriál skončil, desátá bije, z údery hodin klesá tvá šíje. Zívat je levné, nejlevnější je pořád jen ve dvou být. Zrcadla koupím v kutilském krámě, budem se množit, i když jen klamně. Říkám si, když tu vykoukne na mě králíček azurit. V prádelním koši pěkně si hoví, nádherně modrý, hebký a nový. Byt máme velký, jenomže kdo ví, proč se k nám přišel skrýt. Hned mi řek.
1: Jsem tu dík ruce trhu, vědecky počat z dobrého prhu. Poslední výkřik vývoje druhu, králíček azury.
0: Cože?
1: Králíček azury.

0: Ty snad chceš dítě? Přemýšlej chvíli.
1: Na to jste ještě nenaspořili.
0: Já jsem však levný, odolný, čilý. Ten si mě získáš klid.
2: No, co na to říci? Je to tak jasné. Údaje sedí, výpočet pásne. Přesvědčil všechny, proč tedy nás ne? Králíček Azur.

nás naraz. Byla to chvíle, srstice modrá, maso však bílé, chutné a zdarma, pištěl tak mile, králí.

0: V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, pohá, já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty šeby tam nebejdou. Pá, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pá, ty jsou malinký, ty bych zase špolchnul. Co budu jíst? Pá, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pá, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěkně, pá. Děkuji vám, pane doktore, pány, jsem doktor, já jsem hrobník.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. června, slaví svátek Bruno. Jméno Bruno má germánský původ a znamená hnědý, což je často spojováno s barvou medvědí srsti. Všem Brunům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

10 years left before it's too late to turn.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další.
3: Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
6: Pravda je, že čeští fotbaloví fanoušci si užijí budíček hodně brzy, aby sledovali národní tým na mistrovství světa v Americe. Některé hospody už chystají na noční zápas s Jižní Koreou místo večeře snídaně, což je prostě pecka. Navíc, korejští hráči mají extra motivaci, pokud uspějí, můžou se vyhnout vojně, taková šance by se přece neodmítla, co říkáte.
5: Doprava.
6: Na dálnici D1 to dneska večer zase stálo za starou Bačkoru, když několik řidičů způsobilo sérii menších tukanců. Příčinou. Prý se u krajnice u jedné chatky slunila rozparáděná slečna, co neměla na sobě skoro nic a její opálení bylo prostě dechberoucí. No co vám budu povídat, jeden blbec zíral tak dlouho, až to do toho před ním napral, a pak už to šlo do prdele.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra se dočkáme proměnlivé oblačnosti s přehánkami, takže žádné plavky, vaby, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 a 19 stupni Celsia. V noci se ochladí na 6 až 10 stupňů, takže si vezměte teplé ponožky, ať vám nezmrzne, však víte co.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Sér v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Kámoš si stěžoval, že mu jeho holka řekla, že má péro jako koně. Než se začal radovat, dodala, a taky smrdí a potřebuje okova. Minimum muziky, minimum

0: muziky. Minimum info. Maximálně fan. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.
1: Song called Another 45 Miles to Go.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítá manželce do oka.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. června, půlnoc. Léto už sice dorazilo, ale lidi už teď prskají z vedra a nekonečných front na zmrzlinu, až se jim vaří mozek. Jeden posluchač nám vzkázal, že mu je tahle honba za osvěžením úplně uprdele a radši by viděl ty proslulé hřebce z podíjí, jak se jdou ojíždět za klisnami, než se potit na nějakých slavnostech.
5: Ze společnosti.
6: Taková klasická milostná pletka dostala grády, když jedna paní zjistila, že jí ten její mladý zajíček, 26, nasazuje parohy s babičkou, které už táhlo na 73 let. Jestli to bylo kvůli jejím zkušenostem, nebo snad penězům, to už je fuk, důležité je, že borec asi fakt nemá čůráka na svém místě. Cože, on to byl spíš sběratel zážitků, nebo jen pořádnej úchyl.
5: Kultura.
6: Na Děčínsku se jedna svatba proměnila v pořádnej mejdan s nečekaným twistem. Místo klasické kocoviny totiž 11 svatebčanů skončilo v péči záchranářů s podezřením na otravu kanabinoidy a alkoholem, takže si dali fakt pořádnej koktejl. Že by si nevěsta takovouhle jízdu přála, to se fakt neví, ale ti, co to přežili, mají minimálně na co vzpomínat, kurva.
5: Sport.
6: Pavel Nedvěd sice v New Yorku běhá s nároďákem, ale vypadá, že ho spíš žene dopředu přítomnost Dary Rollins. Ta tam dorazila jako první z partnerek, a tak se spekuluje, jestli už si stihla zkontrolovat kabinu. Hlavně ať ho netlačí do manšaftu víc než soupeři.
5: Doprava.
6: Některý řidič se prostě nikdy nepoučí. Jeden takový frajer si na D7 vymyslel, že ušetří na dvou jízdách a narval na korbu pickupu 2000 litrů nafty bez jakéhokoliv zajištění, rozumíš? Teď ho čeká 500 000 pokuta a snad i pořádná karma za to, že ohrožoval prdele ostatních řidičů.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
1: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
2: Have you got anything to say for yourself, boy?
3: Yeah, fuck off.
4: Beat tracks on the scar.
3: Fuck off.
5: I beg your pardon, boy.

Byla ta svadba, no jak tací staří posadili se proti sobě přes stůl, no najstarší syn, pravda, jak se tam objevil talířek, polévky, misa s tím, pravda, knedlíčky, všecko, misa s polévku. Povídá to, že Slovenci před tím obědem dajte si aspoň pusu. Nevěsta taká molitnější, nahne sa lusk strýcovi, který vidělali fajku pusu. Bože, povídá tato, přece jenom jsem tě měla ráda, mě je tak teplo u srdce. Nahlédnu, aby ne ty tele, když máš prsa v polévce.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 12. června, slavíme svátek Antonie. Toto krásné jméno má latinský původ a znamená nedocenitelná nebo vzácná. Všem Antoniím přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

0: jsou levý.
1: Přetřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtěj. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Oh God! Yeah, was a long time ago, was a little girl, and she

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se ženy při sexu tváří, jako by je to bolelo? Protože vědí, že chlapi to milujou, když trpí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot talk.

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 12. června, 2 hodiny ráno. Češi si teď místo politiků všímají spíš počasí, které se po dlouhých deštích konečně umoudřilo, takže se lidi můžou jít konečně pořádně vyvenčit, ideálně s nějakým tím chlazeným pivem a lehkým oděvem. Ačkoliv se někteří horkokrevní jedinci stále snaží vyřešit všechny celosvětové problémy v hospodě u pátého piva, většina národa se soustředí na letní grilovačky, dovolené a snahu nemít na sobě už ani nit. Hlavně, že je klid od těch keců z parlamentu, to už by jeden fakt byl.
1: Ze společnosti.
2: Na Děčínsku měli nedávno svatbu, která se fakt povedla, jestli teda nepočítáme 11 hostů v nemocnici. Podezření na otravu kanabinoidy a alkoholem zjevně zvedlo náladu až moc, takže se svatebčani posrali do gala rovnou do špitálu. Aspoň si novomanželé zapamatujou, jak velkolepou měli péářbu.
1: Kultura.
2: Tak to vypadá, že herečka Hana Gregorová zase jednou předvedla, jak se dělalo divadlo za jejich mladých let. Plýv mukání nad plácnutím pozadku je jen zbytečný povyk a mladé kolegyně označila za šredy, no to je teda síla, co na to říct. Eva Podzimková jí hned vzkázala, ať si trhne nohou, takže se možná dočkáme pořádné herecké mela.
1: Sport.
2: Český fotbal má zase ostudu, tentokrát ale hodně pikantní. Jeden nejmenovaný funkcionář Dynama si v noci spletl magistrát s bordelem a začal na něj bušit nahou prdelí. No co, aspoň víme, že české sportovní dění má stále co nabídnout, i když se zrovna nekopou góly.
1: Doprava.
2: Na českých silnicích je to zase jednou v prdeli, kolony se táhnou jak nudle z nosu a nervy řidičů jsou na cucky. Jeden borec se prý v zácpě stihl oženit, rozvést a pak začal hledat novou práci, aby ty hodiny nějak zabil. No, to je fakt na prču, snad radši zůstat doma, než tohle.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra se nám do Česka nasune oblačnost jak po pořádné chlastačce, takže se připravte na přehánky a déšť, co vám možná i ranní ptáky probudí. Přes den se teploty vyšplhají na příjemných 15 až 19 stupňů, v noci si užijeme chladnější dech z 10 až 6 stupni, to aby se vám pod peřinou lépe tulilo, nebo s kým zrovna spíte. Takže nezapomeňte na deštníky, jinak budete mokří jako slepice, a to byste přece nechtěli, že ne?
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.